0: Krásné sobotní ráno si hem přejeme minutku po 7 hodině.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih, počasí.
0: A začneme teplotami. Z Břeclavi 12 stupňů Celsia, aktuálně v Terezíně 11, Podivín hlásí 12 a Uherský Ostroh 11 stupňů. Dnes bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý dešť a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16, místy až 18 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přehánkou. Ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy a večer začne oblačnost postupně ubývat a nejvyšší teploty zítra 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
0: První společná hodinka bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy je tu. Má datum 10. října a svátek slaví Marina a právě Marinám za chvilku společně popřejeme. Nebude chybět ani zajímavost k dnešnímu dni, stejně tak tip, kam vyrazit a přichystány jsou i hity pro dobrou náladu. Slíbím vám Kylie Minogue anebo taky Miley Cyrus. Tak krásné ráno!

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 10. října a svůj svátek slaví Marina. Žena jménem Marina bude milovnicí moře a dle významu svého jména by měla být i skvělá plavkyně. Možná může mít ráda jenom vůni moře, šumění mořských vln nebo třeba mořské plody. To všechno se pojí se jménem Marina. Ženské křestní jméno se vyskytuje také ve dlouhé podobě jako Marina a mužským křestním protějškem je Marin nebo Marianus a u nás se však tato mužská jména nevyskytují. Jméno Marina představuje také domáckou podobu jména Marie a domáckými verzemi jsou tak Márinka, Marika, Marka, Maru, Mara, Maruška, Manka a nebo také Rina. Marina je však také označením mořského přístavu, jménem chorvatské obce nebo města v Kalifornii. Marina je také názvem planetky, která byla objevena v roce 1931. Ženské křestní jméno Marina pochází z latiny a základem jména je latinské slovo mare s významem moře. Jméno se pak vykládá jako námořník a nebo mořeplavec. A kolik nositelek tohoto jména u nás máme? Začneme ve Zlíně, tam je jich 7, v Uherském Hradišti 4, v Kyjově 1, v Hodoníně 2, v Břeclavi 3 a v Brně 29. Tak milé Maríny, krásný sváteční den z jihu vám přejeme. A podíváme se také do psího a kočičího kalendáře, tam jsou dnes krásná jména. V psím kalendáři je 10. října jméno Luna a v tom kočičím je Balů a nebo taky Babalů. Tak krásné sobotní ráno vám všem. Před námi Miraj, chci tančit.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Život plne dál.

0: bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dámy, ruku na srdce, kolik věcí sebou nosíte v kabelce? A hlavně, najdete v ní vždycky to, co zrovna potřebujete? Dnešek 10. října se totiž pojí se dnem kabelek. Pro někoho je kabelka hlavně módní doplněk, pro jiného taková malá pojízdná domácnost. Peněženka, klíče, telefon, něco na rty a pak také věci, o kterých už ani nevíme, jak se tam dostali. Věděli jste, že kabelky nebyly odjakživa výhradně ženskou záležitostí. Ve středověku nosili malé váčky na peníze a další drobnosti u pasu muži i ženy. Teprve postupem času se kabelka proměnila v módní doplněk, jaký známe dnes. A víte, co se mně osobně líbí nejvíc? Když vidím muže, který své partnerce kabelku nese, nebo jí ochotně podrží. Přijde mi to jako takové milé gesto, které možná vypadá jako maličkost, ale 100% umí potěšit. Tak mě zajímá, milé posluchačky, co je ta jedna věc, kterou máte v kabelce vždycky. I kdyby se mělo zapomenout úplně všechno ostatní. A pánové, schválně, nosíte své drahé polovičce kabelku, nebo je to u vás naprosto nemyslitelné? Tak takhle nám zpříjemnil dnešní den právě den kabelek. Tak krásné ráno.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Máte doma někoho, kdo si pamatuje Tetris, Bulánky nebo hokejové NHL na počítači? A možná jste u některé z těchto her sami strávili pěkných pár hodin. Tak právě dneska se můžete vrátit do herních časů, kdy člověk potřeboval hlavně rychlé prsty, dobrý postřeh a občas i pořádnou dávku trpělivosti. V Technickém muzeu v Brně se totiž koná víkend herních legend. Čeká vás turnaj ve čtyřech legendárních hrách. Tetris, ukažte, kdo dokáže skládat rychleji a chytřeji. Bulánci, kdo se vleče neuteče, flatout, rychlost, bouračky a pořádná dávka adrenalinu a NHL nestárnoucí hokejová klasika. A jestli se zrovna necítíte na soutěžení, můžete si vyzkoušet staré konzolové hry a zavzpomínat na dobu, kdy byly právě tyhle herní klasiky hitem. Víkend herních legend probíhá dnes v Technickém muzeu v Brně, tak pokud máte doma herního nadšence nebo si sami rádi zavzpomínáte na staré časy, může to být moc příjemný tip na dnešní sobotu.

0: půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
1: Ale tohle vypadá dobře.
0: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
1: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
0: Vypněte obrazovku.
1: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
0: Rezervace na restaurantweek.cz.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
5: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Ve Veselí nad Moravou mají právě teď 10 stupňů Celsia, ve Starém Podhorově 12, v Hustopečích 10 a Šlapanice hlásí 9. Dnes bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16, místy až 18 stupňů Celsia. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přehánkou, ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnost postupně ubývat a zítra nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
7: Plánujete nový plot?
8: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz.
9: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
5: Dnešní sobota má datum 10. října a my si spolu užijeme další hodinu bezstarostného víkendu na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Dnes má svátek Marína. Víte, že tohle krásné ženské jméno má původ v latině a je spojeno s mořem? Tak ať vám dnešní den plyne stejně příjemně jako klidné moře. Tak všechno nejlepší k svátku. Také k dnešnímu dni připojujeme den kabelek, takže i kabelky mají svůj den. Možná můžete popřemýšlet, jak to máte vy s kabelkami a jestli vám stačí ta jedna vaše oblíbená, anebo jich musí být velká spousta. A jestli přemýšlíte, kam dnes vyrazit, mám pro vás i jeden tip z Brna. V Technickém muzeu se koná víkend herních legend, takže na své si přijdou všichni, kdo mají rádi staré počítačové hry, jako Tetris anebo třeba Bulánky. No a my budeme v našich tipech pokračovat i v této hodině. Samozřejmě nezapomeneme ani na pořádné hity pro dobrou náladu. Těšit se můžete už teď na Jay-Zho a Empire State of Mind a dáme taky malinovku od kluků z Podivína. Tak na to já se těším moc.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Podzim na Slovácku má svoje kouzlo. Voní jablky čerstvě upečeným štrůdlem a připomíná nám, kolik práce se kdysi skrývalo za každou sklenicí zavařeniny nebo buchníkem chleba. A právě do těchto časů vás dnes pozvou ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Připravili tam program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníci se dozvědí, jak se na slovácké dědině sklízelo a jak se lidé připravovali na dlouhou zimu. Uvidíte pečení kváskového chleba, uzení masa, jablek a ochutnat můžete čerstvý mošt nebo štrůdl. Připravené budou také ukázky zpracování kdoulí, tradiční podzimní práce a program pro děti. Pozornost bude věnovaná i sadu starých ovocných odrůd. Dozvíte se, proč má smysl tyhle stromy chránit a jak o ně pečovat, aby jejich příběh pokračoval i v dalších generacích. A protože podzim není jen o sklizni a přípravách na zimu, ale také o vzpomínkách, dostane prostor i tradice dušiček. O jejich významu a o tom, jak je vnímali naši předkové, bude vyprávět Antonín Klaret. Podzimní období je spojené nejen se sklizní a přípravou na zimu, ale také se vzpomínáním na ty, kteří už mezi námi nejsou. I proto chtějí ve skanzenu připomenout místo dušiček v tradicích našich předků. Takže pokud máte rádi vůni čerstvého chleba, poctivé domácí dobroty a příběhy, které nás propojují s minulostí, udělejte si dnes výlet na Rochus. Program začíná ve 14 hodin a potrvá do 17.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dneska si připomínáme Světový den duševního zdraví a já si říkám, že je to docela dobrá příležitost zastavit se a uvědomit si, co všechno nám dělá dobře. Nemusí to být nic velkého ani drahého, někdy stačí procházka na čerstvém vzduchu, v lese, třeba na houbách, dobrá káva, chvilka s knížkou, něco dobrého upečeného doma nebo třeba oblíbená písnička, kterou si zaspíváme pěkně z plných plic. A taky je úplně v pořádku občas vypnout, nechat povinnosti chvíli být a udělat něco jen sami pro sebe, protože starat se o sebe není žádný luxus, ale důležitá součást života. A teď by mě zajímalo, milí posluchači, co funguje právě na vás. Co vám spolehlivě zvedne náladu, když máte den tak trochu pod psa? Je to hudba, pohyb, setkání s přáteli, čas s rodinou, nebo třeba chvíle, kdy máte konečně celý dům jen sami pro sebe? Klidně můžete i napsat váš jako nějaký malý tip, jako inspiraci pro někoho dalšího. A před námi, co já vám slíbím, tak činasky a víno, tak to vám určitě zvedne náladu, protože jsou tady i další hity pro dobrou náladu. Tak krásnou sobotu.
0: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz. Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Co takhle vyrazit o víkendu na zámek do Slavkova? Čekají vás hned dva tipy na příjemně strávený čas. Dnes si můžete nazout běžecké boty a vyrazit na běh Slavkovem, který je určený opravdu pro všechny generace i výkonnostní úrovně, včetně dětí od 6 let. Dospělí a junioři si mohou vybrat 5-kilometrovou nebo 10-kilometrů dlouhou trať, která vede mimo jiné zámeckým parkem, alejí, nádvoří zámku i přes náměstí. Takže nejen sportovní výkon, ale také krásné historické kulisy. A pokud dáváte přednost tvoření a podzimní atmosféře, mám pro vás tip na zítřek. Na zámku ve Slavkově se koná zámecké dýňobraní. Od 2 do 6 odpoledne si můžete vydlabat vlastní dýni, vyzkoušet tvořivé dílničky, projít si mini jarmark a také prozkoumat tajemně vyzdobené zámecké podzemí. Letošní atmosféra se ponese v duchu mexického svátku Día de los Muertos, tedy Dne mrtvých, a klidně můžete dorazit i v kostýmu. Tak co? Vyberete si v sobotu pohyb nebo v neděli podzimní tvoření? A co když zvládnete obojí? Slavkovský zámek má zkrátka co nabídnout.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
4: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Je to tady! Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
4: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme je přesně 9 hodin.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna, to říká pranostika, co ukazují teploměry právě teď, že ve Zlíně mají 11 stupňů Celsia, v Dubňanech 10, ve Valticích 12 a v Traplicích 11. Dnes bude zataženo až oblačno, ojediněle se slabým deštěm a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16, místy až na 18 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přehánkou, ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 14 až 17 stupňů.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
4: Dnes je 10. října, svátek má Marina a dnešek patří také kabelkám a duševnímu zdraví. A víte, co mají tyhle dva svátky společného? Možná víc, než se na první pohled zdá. Kabelka nám dělá radost, když si vybereme takovou, která se nám líbí. A den duševního zdraví nám zase připomíná, jak důležité je nezapomínat sami na sebe. Dopřát si chvilku klidu, dělat něco, co nás baví, potkat se s někým, koho máme rádi, nebo si prostě jen na chvíli oddechnout, protože starat se o sebe není sobectví, ale co bychom měli dělat pravidelně. A jestli ještě přemýšlíte, kam vyrazit o tomto víkendu, mám pro vás tip ze Slavkova. Dnes se tam běží běh Slavkovem a zítra vás tam čeká zámecké dýňobraní. No a teď už pojďme společně do další hodiny našeho bezstarostného víkendu, jako každou sobotu mezi 9. a 10. Je tu hodina těch nejlepších českých a slovenských hitů, tak si krásně zaspíváme. Já vám slíbím už teď Lucku Vondráčkovou Harleje a hned v úvodu Michala Hrůzu. Tak krásnou sobotu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na Rádio Jih. Od 9 do 10.

0: českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prahu dav. V tvářích cítil očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Kdo by nemiloval Pata a Mata? Jen já se přiznám, že nikdy nevím, který je který. A dobrá zpráva je, že jsou zpět a vracejí se na venkov. Legendární kutilská dvojice, která už 50 let baví celé generace diváků, znovu otevírá dveře do světa plného originálních nápadů, nečekaných katastrof a laskavého humoru, který spojuje rodiče i děti. Na svém sídle se znovu vrhají do víru kutilských dobrodružství, kde o groteskní situace není nouze. Třeba klimatizaci nahradí bublinkovou fólií a starým vysavačem. Květinovou stěnu propojí s umyvadlem pomocí hadic a obyčejné domácí práce promění v sérii bláznivých experimentů. Hlíva ústřičná v kuchyni, lyžování na improvizované sjezdovce v obýváku nebo utkání ve fotbale či kroketu, které se rychle vymkne kontrole, tak pro Pata a Mata žádný problém. Zvládnou předělat boiler i pračku a po 50 letech se rozhodnou najít si i nového kamaráda. Samozřejmě po svém. A je to. Pat a Mat zpátky na venkově promítá Kinosvět Hodonín už dnes ve 12.30, zítra v 15.30. Kino Koruna Břeclav zítra v 15.30, Kino Panorama Kyjov zítra v 15 a Kino Morava ve Veselí nad Moravou zítra v 16 hodin.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud máte doma stejně bohatou úrodu líní Hokkaido jako já, tak se vám dnešní Vikčin recept bude náramně hodit. Já jsem si moc oblíbila její sírové ňoky z dýní a tak jsem zvědavá, co dobrého pro nás připravila tentokrát. Vikča Lipovčanová z Kyjova totiž vykouzlila dokonalé dýňové placky. A víte, co je na nich nejlepší? Jsou jednoduché, rychlé a můžete si je obložit přesně podle chuti. Stačí dýní Hokkaido zbavit semínek, nastrouhat, přidat mozzarelu, vejce, sůl a koření a ze směsi vytvarujete na plechu s pečícím papírem dvě velké placky a dáte je na 15 minut péct. No to už je celé, takže pak už to jenom obložíte podle toho, co máte rádi. Vikča si na ty placky dala právě lučinu, ledový salát a šunku a vypadá to famózně. Tak jestli jsem vás nalákala, tak určitě mrkněte k Vikči Lipovčanové na její Instagram, protože tam najdete spoustu skvělých receptů, třeba na mrkvánky a ty jsou taky vynikající.
2: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz. V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel.lotrinsky.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Hity, které milujete.
2: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na

0: Boombox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A dnešní sobota má datum 10. října a svůj svátek slaví Marina. Žena jménem Marina bude milovnicí moře a dle významu svého jména by měla být i skvělá plavkyně. Možná může mít ráda jenom vůni moře anebo šumění mořských vln, ale kdo by to nemiloval? Dívám se, kolik nositelek tohoto úžasného jména je ve Zlíně, tam je jich 7, v Uherském Hradišti 4 a v Brně 29. Takže Marinám přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku a právě svátečním oslavencům tento týden slavila Eliška, Hanuš, Justýna, Věrka, Štefan, Sára, Zara a dneska je to Marina, zítra to bude Andrej, tak můžete nechat zahrát písničku z éteru Rádia Jih, protože úterem 10. hodiny

0: Nám startuje jukebox, hodina písniček pro vás a podle vás, tak si můžete nechat zahrát. Číslo je stále stejné, můžete napsat jak SMS-ku, tak na WhatsApp a to je 606 703 889.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19. hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19. hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
2: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Jo, jsem proměně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak táci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
0: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Zbrojováci, Šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Krásnou sobotu si hemšejeme, je přesně 10 hodin.
11: Rádio Jih, počasí.
10: Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplákam, na to říká Pranostika. Jaké jsou aktuální teploty? Z Kyjova 12 stupňů, z Čejkovic také. Lednice hlásí 13 a Boršice 11. Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16, místy až 18 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přeháňkou. Ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
11: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
10: Ano, ano, naše oblíbená hodina je zde. Mezi 10. a 11. hodinou jako každou sobotu děláme radost a to je to nejpěknější asi, co to může být. Navíc vy vysíláte se mnou, protože vybíráte písničky vlastně za mě, takže se moc těším na to, co mi od vás bude přicházet na 606 703 889. Ať už budete psát SMSku nebo zprávu na WhatsApp, klidně připojte i fotku. A napsali mi Lenky, krásnou sobotu, Peti, zahraj nám prosím do práce Valda Gang pro náš velký gang. Docela nám to dnes odsýpá, tak aby to tak utíkalo až do 14. Děkujeme. O písničku si napsala taky Hanka, tak Hanku moc zdravíme. A mám tady ještě jedno speciální přání. Zdravím tě, Peťulko, a Rádio Jih. Prosím o písničku pro mého miláčka Věrušku Kvaltýnovou ze Bzence, která měla ve čtvrtek 8. svátek. Miláčku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Ať máš stále úsměvu na tváři, přeji nám, ať ještě spolu zažijeme spoustu krásných chvil. To přeje manžel Jeník a všem posluchačům krásnou sobotu a moc děkuji a přeje hezký víkend. Tak hezký víkend vám všem, milí posluchači, dáme Valda Gang a budeme se těšit na další zprávy od vás.
11: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Na 606-703-889 přišla tato zpráva. Ahoj Peti, zahraje všem houbařům, kteří ráno brzy vstávali, aby našli co největší úlovky, a mělo by to být pro Peťu a Michala. A když už jsme u toho houbaření, tak dnes je navíc den duševního zdraví a tak jsme to nějak propojili s tím houbařením, že když se vydáte do lesa, že si tam odpočinete. A právě na Facebooku Rádia Jih je teď taková výzva, je tam fotka právě těch houbařských úlovků a já se vás ptám na ty vaše. Klidně se pochlubte, pokud máte nějakou fotku v telefonu, tak nám ji tam pošlete, ať se můžeme podívat, jak moc se zadařilo tento rok vám. A mám tady další zprávu, milé Rádio Jih, zahrajte prosím písničku od Kaliho pro syna Igorka z Mokrého hája, který 6.10. oslavil 12 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a lásky v životě, hodně úspěchů ve škole, ve hře na kytaru a na tenise, ať trefí každou loptičku máma, táta a brácha Gregor. Tak Igorkovi přejeme všechno jen to nejlepší ke krásným 12. narozeninám. Kaliho jsme připravili, tak Igorku ještě jednou všechno nejlepší. A hrát budeme taky krstnej dcere Paulínke k jejím včerejším 9. narozeninám a samozřejmě všem oslavencům. Jste to nejrádio a posloucháme vás od rána do večera. Kdyby to šlo, tak mandraže, šrouby a matice, kterou se učí hrát na kytaru. Tak nemůžeme jinak, než tu písničku zahrát, takže dáme jak Kaliho, tak mandraže a i Paulínce přejeme všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Krásné dopoledne do Rádia Jih. Chtěla bych poprosit o zahrátí pěkné písničky jen tak pro krásný den, pro Páju, Sárinku, Barču do Veselí, rodinu Benadovu z Prušánek a všechny, co vás počúvají. Děkuju, já taky děkuju, že jste napsali, tak všechny vás moc zdravím a další zpráva zní takto. Krásný den do rádia, prosím o zahrátí pro moji Věrušku k svátku, který měla ve čtvrtek a teď už připravuje oběd pro děti, které ji přijedou gratulovat, napsal Pavel, tak i Věrušce dodatečně ke čtvrtečnímu svátku přejeme z rádia jich všechno jen to nejlepší a všechno nejlepší Marínám, protože ty jsou dnes v kalendáři a mají svátek. A další zpráva je takováto. Dobré ráno, Rádio Jih, moc bych poprosil zahrát mojí mamce ke krásným 65. narozeninám a ti trochu potěším písničku od Škvoru Síla starých vín. PS, Luďasku už nepadají, potom máš bolístky a je tady u toho nějakých pár smajlíků, tak moc zdravíme maminku. Taky přejeme všechno jen to nejlepší. Vzkaz jsme vyřídili, tak doufám, že doletěl tam, kam měl. A teď už písnička.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Přesně tak to je. Jsou tady další zprávy, které dorazily na 606 703 889. Můžete si taky napsat, pokud chcete někoho potěšit písničkou z éteru Rádia Jih, ať už jenom tak do práce, nebo třeba k svátku, nebo narozeninám, a nebo i k výročí. Je to na vás. Prosím o zahrátí do Bučovic mojí nejlepší kamarádce Pavlínce, která si na mě vzpomněla a překvapila mě. Děkuju, že tě mám, napsala Vicky. Tak to je krásná zpráva, není nad to mít někoho blízkého, kdo na vás myslí, a máme tady taky přání. Ahoj do rádia, zahrajte prosím naší Elišce k svátku, který oslavila v pondělí, a dnes ji přijedou pogratulovat babi s dědou. Už jsou na cestě, tak písnička poletí do auta i pro ně. No tak to je krásné, tak zdravíme babičku s dědou a zdravíme taky Elišku, tak z rádia jich také přání všeho nejlepšího, a to nám napsala Milka.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz. V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
5: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Milé rádio, chtěl bych nechat zahrát Jakubovi Lukešovi Skelčan k pondělním narozeninám od Martina a celé rodiny ze Bzence. Tak Jakubovi přejeme všechno jen to nejlepší. A píše taky Míša, ahoj Peti, po dlouhé době mám konečně volný víkend a úplně si užívám, že nic a nikam nemusím, tak mi zahraje nějakou pěknou písničku. Tak tomu říkám ideální plán na víkend, pokud se to vydaří, tak dát si takovou pauzičku a odpočinout si a načerpat energii do dalších dní. Co říkáte vy ostatní? Dobrý den, prosím zahrát pro Michala Kvasničku, který je právě v práci a děkuje nám Marie. Tak budeme hrát i Michalovi a další zpráva zní takto. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku jen tak pro radost pro moje děti Míšu, Lucinku a Danielku od Jennifer Lopez a Pitbulla Dance Again. Moc děkuji a všem přeji hezký den, moc děkujeme. Písnička připravena, tak pojďme na to.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: 606-703-889, to je číslo pro vaše SMSky a zprávy na WhatsAppu a přišla tato. Dobrý den, prosím o song od Cat's Eye Animal pro Baronku a Katušku, ať se jim daří s tím uklízením, mamka jim drží palce a jsou tady opravdu takové ty překřížené prsty a palce, tak zdravíme holky, Baronku, Katušku, písnička připravena, tak věřím tomu, že vám to k tomu úklidu pomůže, že vás to nějak nastartuje.

0: startuje a budete to mít co by dub. Poprosím zahrát pro holky z Kyjova Marcelu a Editu a tímto jde od ruky to vybalování zboží. Děkuje s pozdravem Náhlíková, tak zdravíme Marcelku i Editku. A další zpráva zní takto. Dobrý den, ahoj milé rádio Jich, rád bych nechal zahrát k zítřejším narozeninám své ženě Renatce Hoškové a měla by to být písnička od Simple Plan. Reni, přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let, tvůj Petínek, Zlatka, Dominika a Vadim. Tak krásná zpráva, písnička vybrána, připravena, tak mě nezbývá, než i za rádio Jich popřát Reni všechno nejlepší.
1: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj do Rádia Jih, my dnes musíme být v práci a moc by nás potěšila Argema a tohle je Ráj, ať si při práci zaspíváme a rychleji nám to uteče. Děkujeme, všechno nejlepší přejeme Elišce do Syrovína k pondělnímu svátku. Máme tě moc rádi, máma a táta, tak zdravíme i Syrovín ze studia Rádia Jih z Hodonína. A další zpráva zní takto. Ahoj Rádio Jih, posílám velký pozdrav všem posluchačům pro lepší náladu a skvělý den. Přeji všem pohodový čas bez stresu a k tomu pořádnou porci dobré muziky. Mějte se parádně. Tak slyšíte to, takovéto úžasné zprávy nám chodí na 606 703 889. Nevím, co k tomu dodat, protože není nic hezčího, než když jeden člověk popřeje vlastně všem ostatním krásný den, aby se vám jako dařilo a měli jste pěkný víkend, odpočinuli si a taková jako pohoda, úsměv na tváři a žádný stres, zvlášť když na dnešek 10. října připadá den duševního zdraví a není na to vyrazit na čerstvý vzduch, na procházku nebo i do lesa a s tím souvisí i to houbaření, protože mě tady přišla fotka právě těch houbařských úlovků a proto jsem to dal na Facebook Rádia Jih, takže pokud máte chvilku, mrkněte na facebookový profil Rádia Jih, uvidíte tam ty úlovky z toho kufru a k tomu už jsou tam nějaké, už tam začínají chodit nějaké další příspěvky, protože bych byla ráda, kdybyste se tam pochválili tím, co jste našli vy. Ať je toho moc nebo klidně málo, klidně jeden nějaký hříbek, ale měli jste z něj radost, tak šup ho tam. A teď už pojďme na Argemu, tohle je Ráj.
0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
5: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
0: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Krásnou sobotu si hem přejeme, minutu po 11. hodině.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Začneme pranostikou. Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna, tak se budou muset podívat večer nebo v noci na nebe. Veselí nad Moravou aktuálně 13 stupňů Celsia, Prušánky 15, Klentnice 14, Otrokovice 13. Dnes bude zataženo až oblačno, ještě teď dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16, místy až 18 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
11: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
8: Pohodovou sobotu vám přejeme, dnes je 10. října, svátek má Marina a dnešek patří také kabelkám a duševnímu zdraví. A víte, co mají tyhle dva svátky společného? Možná víc, než se na první pohled zdá. Kabelka nám dělá radost, když si vybereme takovou, která se nám líbí, a den duševního zdraví nám zase připomíná, jak důležité je nezapomínat sami na sebe. Dopřát si chvilku klidu, dělat něco, co nás baví, potkat se s někým, koho máme rádi, nebo si prostě jen na chvíli oddechnout, protože starat se o sebe není sobectví, ale něco, co bychom měli dělat pravidelně. No a pokud houbaříte a máte v telefonu nějaké své úlovky, podělte se s námi a dalšími posluchači na Facebooku Rádia Jich. Budeme moc rádi. A mě tady ještě na 606-703-889 dorazila tahle SMSka, kterou tady nemůžu nechat jenom tak. Ahoj rádio, přejeme synovi Lukáškovi všechno nejlepší k dnešním 14. narozeninám. Tak Lukášek slaví dnes 14. narozeniny, tak z rádia Jich velká gratulace a krásně to oslav a ať se ti splní všechno, co si přeješ. No a teď v této hodině s Jihem Zavínem a jak jinak než další hity pro dobrou náladu. Tak krásný víkend vám všem.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Jak dopadla sezóna u našich sousedů v Rakousku? Klára Kolárová, národní sommelierka, a její tip, kam by se měl zajet podívat každý vinař. A kolik je u nás ekologicky hospodařících vinic? O tom všem bude řeč už za chviličku v další hodince plné vína a vinařských témat. Na konci přidám i obligátní tipy, kam si můžete za vínem vyrazit i vy. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih.

0: Kláry Kolárové.
1: Londýn jsem v září navštívila kvůli křtu již 9. vydání knihy The World Atlas of Wine Hugh Johnsona a Jancis Robinson. Jsem vděčná, že jsem součástí přispěvovatelů a že i když se jedná jen o jednu společnou stránku s kolegy ze Slovenska, musím text, co se týče vývoje a změn našich vín, po každé opravovat. Navštěva mě ale hlavně přivedla k myšlence, že navštívit Londýn by mělo být podmínkou pro všechny vinaře, kteří chtějí víno nejen vyvážet, ale i přijímat zahraniční hosty ve vinařství. Je zde neuvěřitelná energie a chuť degustovat vína všech barev i původů. A pokud se na tom chceme aktivně podílet, měli bychom sem jezdit jako součást vzdělávání hned. Gastronomický svět je tu neuvěřitelně obrovský a konkurence bohatá. Ovšem jen tato konfrontace nám pomůže definovat vlastní styl a identitu.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: během za vínem. Na Rádiu Jich.
1: Víte, kolik našich vinic se obhospodařuje ekologicky? Skoro každá jedenáctá. V roce 2021 to bylo 876 hektarů, no a dnes je to téměř 1300. A dalších 200 hektarů se na přechod chystá. Dohromady je to plocha zhruba 2000 fotbalových hřišť a odpovídá to i světovému průměru. Takže držíme krok se světem i v této oblasti, ne že ne. Ale co to znamená? Ekologický vinař nesmí používat umělé přípravky proti škůdcům, musí se starat o zdravou půdu, například zatravňovat meziřadí, remízky a vysazovat stromy mezi vinicemi. Zkrátka, podle ochránců přírody se pak v takové krajině lépe drží voda a žije tu i více hmyzu i ptáků. Pomáhají i nové odrůdy odolné vůči chorobám, ale háček začíná být jinde. Lidé začínají pít méně vína a to brzdí i prodej biovín. Tak věřím, že se to snad už brzy pohne tím lepším směrem.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Skonto nábyte.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Rádio Jih.

0: Davidem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Sucho letos nešetřilo ani naše jižní sousedy. Rakouský vinařský svaz odhaduje, že se tam sklidí zhruba surovina na 1,7 milionu hektolitrů vína. To je o 34% méně než loni a nejméně od roku 2010. Reva letos rašila i kvetla brzy, od poloviny června přišla vedra a pak léto skoro bez deště. Nejhůř dopadl Weinviertel a taky část Burgenlandu, ale na některých vinicích chybí až polovina úrody. Nejvíc tam trpěly bílé odrůdy, hlavně vrtlínské zelené, a to je rakouská chlouba. Je tu ale i dobrá zpráva. Bobule jsou sice malé, za to zdravé, s pěknou kyselinkou a výraznou chutí. Rakušané proto slibují velmi aromatický ročník a hodně si slibují i od červených. Paradoxem je, že ve sklepech mají pořád dost neprodaného červeného z minulých let, proto se uvažuje, že by se 7 až 10 milionů litrů s podporou Evropské unie přepálilo na destilát.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: No přátelé, vrcholí nám vinobraní, i proto jsou vinaři teď hlavně ve vinicích a taky ve sklepech, kde to burčí, a to tak, že na maximum. Proto těch míst, kam si za nimi můžete zajít vyrazit na skleničku vína, je poněkud poskromnu, tak si pište Dobšice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Staré Město, Valtice, Zaječí a Znojmo. A to je vše, já se za vámi těším zase za týden na stejných frekvencích a ve stejných časech, kde posloucháte hodinku o víně. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
6: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na restaurantweek.cz.
7: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
8: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
9: Poznává.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Je to tady! Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.

0: Plánujete nový plot?
1: 3D v CZ.
0: Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3DIV, specialistů na kvalitní ploty.
2: www.3div.cz.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai. Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
1: Rádio Jih.

0: ta nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
2: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Plánujete nový plot?
1: 3div.cz.
0: Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Rádio Jih.

0: sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19. hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19. hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách Zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.
4: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.

0: nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.
4: Rádio

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
2: Rádio Jih.

0: 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
2: Ale tohle vypadá dobře.
1: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
2: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
1: Vypněte obrazovku.
3: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
1: Rezervace na restaurantvík.cz.
4: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rádio Jih.

0: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.
1: What's going on?

Rádia Jih.

0: 69 a Zlín 98 FM. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.

24, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.